0: Tobe George Harrison, hurjadny gitarist a spiewa Beatlesow, z wujimkom jeho hita Annie Road, lubi przyposłuchario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne witam, na dalszu literarną uczmę biesadu na żomach Radia Z ze zbasnikom przewożowariom a wudawaczelom serbskiej literatury we czeskiej Milanom Rabalom, bydlacym a skutkowacym we Warnstorfe.
1: Witajcie k nam. Ja raz o wieselu, zo smiem so dżinsa znowa ze serbskiej a swojej poeziu w Swobodnym Radiu ze Žitavy na tutym dwuriecznym czytaniu w obdziewicz. Z basnikom a moderatorom Benediktom Dirlichom a basnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítám vás u poslechu literárně hudební hodiny v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnířkou Rožou Domašcinou.
0: Hej a Roža Domašcina, znata básnějka převožováka a udavačelka poezie, je se namaj do studia přidruživa a ona je zestajalka a sobu převažovalka nové srbské zbírky poezie Milana Rabala, kotraž má klietu ve ľudovém nakladnictve Domovina Hunč a z kotre je študenca viacore básne přednesemy ve českým originálu a srbsce. Na Rožu mám tuž nedom prašené, pod kajkým zamierom s Roža básne za vosebitú srbskú zbírku Milana ubrava a zestajava.
2: Hej, mój zamier bije literarne tvorenje Milana Rabala przedstawić z pokazkami jeho cyrkowneho tvorenja, z jeho cyrkowneho dzieła, to ryka od započatku hać do dżęsniejszego. Przy tym są mi one basnie w osobie ważne, kotryż maja z generacjami, a z domiacej w okolinu basnika czynić. K tomu słysza poczak starszy maj, k stawizna miesta Vanočice a w okoline. W okolina basnika sahowizo też hać do Łużice. A jeho przeczeskie styki k tudyszym basnikam słyszy jak tomu. Scyła je jara na czasu, so basnie Milana Rabala, serbsce, a w serbskim nakładnictwie wójndu.
0: Tute twoje słowa môžu jenož vopkručiť z útroby. A kak te Milano tunle ubio, kotož ma kletu vinč, a docela předvíčane údače svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
1: Ja so i rách veselu, zo moje básne srbsce v samostatnej zbielce vozjevia a vúdaja. Za to hižo dopriedka svúša džak přiložovákam a přiložováriam, zestajelce zbierky Rože Domašcine a ľudovému nakladníctvu Domovina. Haj, v tutej zbierce sú básne z džela hižo dávno v novinách vozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste v uviče. Najpredy, so tam jevia moje takec svujbne abo autobiografické básne.
0: Predahač so k básniam je čitajo venujeme, zasvešime dalšiu piesie na text Milana Rabala. Cve vúčmne vopróbenie tohle vúsevania však sme zestajeli po pšečach našeho dlholetného českého pšečela a kolegy básnika. Znač pak, ľube Milano, ište nešto k prajiš, k příchodnej piesni, na kotrež se bezposredne jako slovotvorc vobčelene.
1: Haj, rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Varnsdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsrta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varnsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsertem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve Varnsdorfském studiu Ivana Pajserta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknění. Srbský převoz Timomír Škank. Dotkáme se s postami, pohledami, slovami. Nezbožené jsou chvíle, ve kterých se dotknout nesmíme, abo nezamůžeme. V dotkněních se obkručuje celé naše bytče. Dotknění však nie je přisvojenie. Kež slovo, kotrež dosvyšíš, netreba byť dopokaz toho, co se mě zrozumívá.
0: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Naves. Zetkáváme se pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme se k půdnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnit. Tuž nezmůžu se bose přijít, kaž či, kýž mě vůzměšuje. Nezamůžu ani žáby čvilovat, nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonia počme. Povedám něco tak kourotné. Zo samo pvomenia pozabudu dychač.
0: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál až hne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
1: Ve svojském převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kodžo, na spouročeném nebiu, nedívajo na beton a travu, do krasy namovieja pokorný svět. Z mly ustupia květky a zvierina a ptáčky a s piesnemi reja, co zadrieje do živou. Slunce storne šaul a roželi, doniž splacnené povieto, co neznasyka za pozbie. Neščepne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu se nežného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
0: Když bude třeba. Po půlce března, za větru, prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor.

0: Vítr na stojačku vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky, a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
1: Čítam suezký přeložk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za věcikami v obrezovách hauze javučinu. A pupky mě švikachu, nechachu to. Na jabłka ještě ničo nepokazovaše. Takle na ryblu stejo mě svědomě rebaše, kajž rýmace poselstvo. To nohcich. Tak rozmovjach so s pručečami a loňšimi znidličkami. Prošach kajž prede, nana voradu. Nejsem jemu lica ještě svečku voprovau. Vevove jeho foto, kiž mi rozsvětli, zezda so mi zo tole tu kvali. Te najčenče pručo, te nažrane, ki sem naposled kupil a sadžil, zmije najkrasniše pvode. Bez cokora je zavar, brička či živenje vukova, tež budže to treba.
0: Červen, smutněnka. Umíráček doklinkal, maminka, maminka. A já nevím, co počít s tou hrstkou popela. Vodu by skalila, nebe by zranila, slunci by vlétla do očí. Mám čekat, že čas poskočí, místo aby to vzdal? Maminku odprosím, položím k tátovi, kam jinam bych ji dal. Už nesmí domů, do své postele, jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
1: Čítam přebasněně Boženy Paulikec. Žnýnc, Žarovanská basin. Smrtný zvončky je dokličal. Mačerka, mačerka! A nevím, što započeč z té hostku popiva. Vodu by smutniva, nebio by zraniva, svoncu by zalečava do oči. Tuž čakam, co so všice voproča, a votendu nedže dale. Mačerku odprošuju, povožu k nane. Čehevak bych ju kvat, ižo nesmie domoj, do svojeho voža, kaž je prosiva, tež ište nebije popil. Ižo vročo nesmie, čež je telko pfakava. Zrudoba jej nestej, byrne šnenc, nedom slze zesušil. Totka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kameni snu stiska.
0: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu. Nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný kristýnek volal po něze. Mlazinou propadával síkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
2: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš lis na Lužických horách. Přemenival se so na rýb. Namakal jsem če s modrým sluncom štípajo vospět borulky. Čahy stonáhu nimo počežené zmíněním. A holina plná soninou uvaše vo nežnotu. Vos sekorky přepinka, přilisk, běr se ju, běr. Jezo v té hodině řeše do bězdna.

0: To by česká pesniaka Jana Weprova ze svojej piesňu Slova z lodu zhromadne z legendárnej skupiny Dunaj. Po přejču Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnejšej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujímk ze zbierky českého básnika, ktorá šklietu hujnže serbsce a ve serbským nakladníctve.
1: To byla česká zpěvačka Jana Weberová spolu s legendární českou skupinou Dunaj, která letos vydala CD s kočičím názvem Mňau. Z něho jsem vybral píseň Slova v ledu. Text napsal Karel David, hudba je společným dílem skupiny Dunaj a Jany Weberové. A touto písní otevíráme další čtení z mé sbírky lužicko-srbských básní, která v příštím roce vyjde v budyšínském nakladatelství Domovina.
0: Tu již dajme se netko ještě Junu Vokševič od nekotrch kuzvou poezie Milana Rabala a srbských převožků viacorých srbských autorků a autorů. Přebazný nejačíta zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bjarnat V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla. S ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni listopad vítá Almu a Bjarnata a naději. Lužice za obzorem. S holí a taktovkou vrací se nakrátko. Nebýt či být, hudbou se ptá. Zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když Bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, Almo. Návrat do Lužice, Budyšín 2011. V divadle hudba a Bjarnat. Spolu. A my, děti jeho sluchu.
0: Převožk Jurija Vuščanského a Radeka Čermaka. Bjarnat VV. Drežďane 1945. Na plestru roj spalených notu vovaja džido, tvoja hudba je vonemiva. S vohenjom poveda si jenož smerč. Za obzorom Varnočice 1945. Miestačko ve dolinie. Na modrom kameniu nazemni kvita Almu a Bjarnata pouneje nádžije. Užica za obzorom. Skijom a taktovku roča so nakrotko. Nebyč abo byč, přes hučbu praša so, miestem zo manželska humera. Česká zemia ro. V krotkým smertnem zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež Bjarnat nastupí dyrkota, netko zaso romáže s Almu. Naurod do Serbou, Budešin 2011. V divadle hučba a Bjarnat vosreč. A my děči jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Přeložk Dorotia Šoučina. rady serb. Čanve su švärče, sprajenčko do basničko, a vročo. Basnik kečplive so rozladuje po horach. Votvažuje vopsore, a ze sliebrom voso vuvabi leto ličbe. Hižo vie, zo mvodžencam vuši nerostu, deš reča džedojo. A v paradizu nevakaja jenoješ hade. Hižo vie, zo nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážejí hlad a medvědi brtníci objevují pástve divokých včel. Svět je plný tesáků a žihadel. Lovci lidského plemene se prodírají před věkým houštím za pohárem hojnosti, z něhož se hledači svatého grálu nenapíjí. Šamanský bulvár hlásá, že i věstonická Venuše zůstala panou. A naklepávači kos se už dnes potkají s našeptávači zrcadlového efektu.
2: Převožk Mirana Cuščina. Převožk ještě nenapísané je básně. Městem, co Jezus mrije na křižu, zabitým do nopa potvory. Ve vůžických lesách před Zagostom velký nad vodom dobyvaja. A brune medvědže odkrvaja plasty živých pčolků. Svět je plný tesaků a žádvů. Hojntverjo člověčeho spláha předrývajo starodávnu husčinu za pokalom nadbytka sahaja. Z něho so pytarjo svatého grála nenapija. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kose kleparjo, so hižo dženca, zetkaja z vješčerjemi, špihelového efekta.
1: Básníci na Titaniku. Okna svítí do noci, verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvoutaktu vyjí sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvášněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
2: Přeložila Dorotea Šoučina. Básníci na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubemi shubomaj. Voči šuskaja mes vinovými šklencami, rianemi vopličemi a čivami rivarku. nechtu dopomina so na bristva davnej lupki. Nechtu veseli so na kvilu, když zvoži so na jeho ramenja, a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskaja me s vecami a ščinami. A voda stupa, hač k titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Beža s erto, kaj žabe rechtaja. Ščure chcedža preč. Tola durje nesu vute kane. Svobeju bokov stupa voda. Pšemenja so na chcečivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsne večo, odpovi daloko, daloko do krajine, zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje Morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá, noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože Sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
2: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečeru. Za Bena Budarja. Vopkadžam básnikový dom a odpovjam se vočce v žoutej kupeli v oknu. Sam ludki stulc, vosreč bujneje zelenosče, hižo so nedopomina, nezačuva. Tutun čas do kovania svonca. Posvečuja zvone z cirkve Svjateje Marije Hroženče. Nad kronami štomov zaskakuje morzovane ABC vjezdovih povešťov. Nech vlastnik spí abo mreje. Noc za rytkým fotom je přihotovaná. Vupelnič šitke škavoby. Posledný raz so nasrybám svetva. Ludki vodni mužojo a vurlavy. Kabvajo vopuščeja brošňu polnu knihu. Ladaja s voknom do spanske jestvy. Básnik jim z lidma výčobnej gestu dala svobodu. Bože Sedleško zasvědčí svoje pomeško. A tutun raz ještě votenže do susodneje psy.
1: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Rožantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou, jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se, tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za plánkami, modré kopretiny, kadibudku se srdíčkem vzteklého kohouta, nafouklou žábu. Komu pomůže, když povím, co vím? Stejně už nikdo nevrátí, co bylo. Stejně nikdo neuvěří. Jenom já někdy doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou, až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
0: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva, věnované Rogovi, Slepomu a Rožanty. Tam leží popiel moje volky, tam popiel kraja, a voda šiem nad vou, kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby, a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modre svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevjany núznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomádeš praju, štož vím? Tola nichtu ižo neuročí, štož je bylo. Ženie nichtu nevěří, jenož já drude so nádžiam, zo sem tam byl a zo sem to byl já. A zo ište budu já, kde se tam roču nede. Když morjo odstupí hubokým lesam a zubienem vieskam, když ryby odleča a ptačky so do niezdu roča pod vodu, čapnu so do rodného brjuška, do jejka tam, popieve vouky, kdede, pod prenie košenie, s kotrimž pustvorene svet, kotrež chcú.

0: Młody serbski hudźbnik Michał Cyš je nam zanies spěl Praju haj ze CD-ky, kotruž je wudawa župa Jakub Loren Zalecki. S tym sme wuklinčet stali basniske tvorbe Milana Rabala, kotre so přihotuja ve vosebitej serbskej zbírce. Milan Rabal však nie je jenož autor svojskej poezie, nie, on je tež v minjenych ledžesatkách v našim susodnym kraju vele ze serbského basnictva a písmovstva publikoval ve zbírkach, antologiách a časopisach. Tu ješ netko nedom nekotre jeho pokazky z tohohle obširného a úriadného převožerského dživa ze serbštiny do češtiny zasvěšíme. Hoža Domašcina, velestronská basnica a převožováka a hudavačelka Rabalových basňů serbce a němce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ještě voprašeč, jak zladuješ ty Milano na serbsko-české literárne styky dženca?
1: Ja môžu o tým jenož z mojeho vydania ešte viac. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách, převážne poezie, publikoval. Bohužel, sú so mnohé vudača zapozdžili, dokáž všetci so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotrež mi veselo obradžia a se i tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov, a vážna je edícia Serbská poézia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelov Serbov v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mies druhým vúbier básňov Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jurea Vuščanského abo unikátne česko-serbské vudače libreta spievory Vodžan od Handria Dučmana. Plánujú so ďalšie zbierky, napríklad básne Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Fritza Liba, tež serbsi klasikário v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenážoveje, steja na pláne.
0: To je opravdu obširný plán, ktorýž sa nám tu podal. Netko pak svyšíme nekotre tvoje převožky serbskej poezie. Před tvojim převožkom číta Roža Zemnu originále.
2: Herta Vyčazec. Nezapomnička. Niedy v tamnym času, kotrež zvoty rekaše, dokež svirnosť na zemi bydleše, nekčeješe ještě žana kvitka, kotraž nezapomne, abo nezapomnička rekaše. Dokež ľudžo ničo zapomnič nemejachu a ničeho so kač netrebachu. Bole a bole, pak so človeske vutrobe svirnosči suzovachu. A ona burze niče viace vopetlenje a statok nenamaka. Tuž prošeše vona bujského vodca, zoby ji miestno v nebesach popšal. A von vusvyša jej prostvu a vza zastorčenu hore do svojich nebesov. Na zvotých prúhach votučeného rania čenješe zacpita k modremu nebiu. Jako pak ona ešte junkruč svoje vobličo dele zvoži a na rianu kčejacu zemju polada, kotraž by hač dotal jeje tempel byla, paže slza z jej vočka napriošk čistého žoleška do voniacie travy. a z neje nasta kvetka, mudra, kaž nebio same. A šeptaše v rajnčim viciku meča, ne zapomn me. Zemja pak za kvetku ljubosne na svoju vutrobu, jako poslednje zaostajenje svirnostče. A zesadžaju kvele žurleškam a rečkam, v kotrih so mudri na nebes vodznamenjo vaše. Človekojo su tu rožičku husto ščipali, ale jenož malo jih je, ki su jej reč zrozumili.
1: Herta Vyčazec, pomnenka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval Zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo Pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky, papiere vostanu dredošče rukach nukov, zadživanych, kajž kšiva brože na krome. Džeš vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen dolšich drevov ponožka zajšvošč je se zapisava. Juskot žňov a cepov klepot. Sedonuc do rimota kšik ljubošče a vesela. Net koča spač tu čišina a ptačky drobna zvirina.
1: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jáso džní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam netko svojsku basen. Pozeng píščelou ve křížné cirkvi. Jako bychu janželio svoj nev ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne zynki z dynamitom. Do drewnianych uši bić piščavki z blacha w obnowienej cechi. Pyrič mozam myć dych ze češkich čevou švinu so. Zlohka kšidła nebieske, gdyż truby nejapce womielknu, przez ramio poladne moj nemaj, kajž ryba a rak we piesku spiewajo.
1: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru. Pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší bít, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
2: Dorotea Šoučina, Vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, kde se po čope výšky zasvědčuje. A noc, když vodca velký svoje zuby. Dönč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so nevušmonu prinje svončne pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa. Čaru velčích zubov za sobu vlečo. Dönč denže zaso v Boží domčk. Do kre červenje. A dohož jej kapisam na tebe myslu. Horca hekojta jelička nezrzavi. Sopjako ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
1: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do Božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítám svojskou basin. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda, tajné štípané, same kvoščenky. Kouachme je u komorce zády našich. Zauročete červené lička, vodjachu za rajskými pvodami, za rechom a skráču vodkusných. Božich je tak, zokusnjen je vidžeč nebe. Čirja vupluných. V zároče meješe so sprocha. Berničanske čuju na jazyku, když voptavam mes kajkosčemi. Hurkač, brečkovc, šišna, svodkač, šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabłko ma ich červen, druhé ich sud, a třetí ich vulkost. Ale de Bernečanske bychu menše abo větše, červenše a sudše, bychu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: To by dalša premiera piesnina sua Milana Rabala, skomponované je přes Varnstovského učbnika Ivana Pajsrta. Spívava je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z našej dženstnejšej literárne biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponované je od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí připosluchario, rozhodnujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých příslovov Jana Rade Serbe Saba Viele, ktorý je Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so medovi, abo muchyče zjedža.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peněze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčíš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj kunc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: To by dalša učbna literárna biesada štafle C serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitavy, kotruženca Milan Rabal a Roža Domašcina ze svojim tvorenjom a čitanjom vobohačištaj. Utromne džaki maj a vam připosluchákam a připosluchariam Božeme a na bozomne zaso svyšenie.
1: Tež ja přeju veľa vesela a sebe spoznača při čítaniu zbierky básňov Milana Rabala, kotraž burze vúnže. Všako sú nasonenia vobedlerjov českeje a v Užice tola blízke. Nic jenož nastupajú teritórii a reč, ale tež históriu.
2: A ja ďakujem Rádiu Z za pozvanie.